0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čas rok.
1: Kadle.

0: Přesně po týdnu jsme zpět a hlásíme se z našeho útulného rebelského baru.
1: Doufáme, že kolem sebe máte pohodlí. Nás totiž opět čeká spolupráce a to bude platit i o následujících písních.
0: Už jsme tady měli jeden díl, ve kterém jsme se zaměřili na hudební spolupráce a právě dnes na něj navážeme.
1: Takže bez dalších zbytečných řečí tady máte Fantoma opery, kterého si střihla Florian Cen a holandský herec a operní pěvec Henk Poort.

0: Dames en heren, Henk Poort.
1: I love you.
2: Hlavním tématem dnešního rebelského baru je spolupráce. A s tou následující se vrátíme do roku 1975, ale taky do roku 1986.
3: Všechno vysvětlíme. Aerosmith v roce 75 nahráli single Walk This Way, který jim výrazně pomohl k celosvětové popularitě.
2: A podobnou službu jim tenhle ten single prokázal ještě o 11 let později. Začátek 80. let kapela neprožívala zrovna v úspěšném období. Hudebně se nedařilo a členové se potýkali se závislostí na drogách a alkoholu.
3: Ale přišla celkem nečekaná možnost spolupráce s rapery Run DMC. No a ačkoliv tomu zpočátku nikdo nevěřil, ani producent Rick Rubin, z nové verze Walk This Way se stal obrovský hit.
2: No a my si dáme právě teď.

0: Téma spolupráce nám teď přinese jednu velice originální. Těžko říct, komu se tento nápad urodil ale v hlavě.
1: V roce 2017 se během udílení cen Grammy spojili Metallica a Lady Gaga. To, co znělo jako šílený nápad, se ale hodně dobře povedlo.
0: No, jedno velké ale bychom našli. Při ostrém koncertu přestal fungovat mikrofon Jamesa Hetfielda, takže byl nucen se trošičku více tulit k Lady Gaga.
1: Paradoxně to zkrátké show udělalo více, řekněme, takovou intimní záležitost. Ale jak kapela, tak zpěvačka si vzájemnou spolupráci pochvalovali.
0: No ale na otázku, jestli se v budoucnu dočkáme něčeho dalšího, odpověděl James Hetfield jednoduše. Ne. Proč bychom vlastně měli?

0: Vítejte zpátky v našem rebelském baru. Dneska je na meníčku hlavní náplní spolupráce.
1: My se s následující muzikou zastavíme na české hudební scéně. Některým fanouškům se u slova spolupráce vybaví také Arakain a Lucie Bílá.
0: A vy taky ne? Tohle přátelství mezi kapelou a zpěvačkou trvá už od roku 1984. Ne, že by spolupracovali po celou dobu, ale kdykoliv se tomu tak stalo, stálo to za to.
1: Přesně jako v roce 2012. Tehdy se mimo jiné objevili společně na festivalu Masters of Rock. A taková zimní královna v podání Jana Toužimského a Lucie Bílé patřila k vrcholům.

0: Pokračuje Rebelský bar, jak na rádiu Čas Rok, tak na obrazovkách televize Rebel. No a my se dnes zabýváme hudebními spoluprácemi.
1: Čekají nás ještě dvě a v obou případech na někoho budeme vzpomínat. Nejprve vzpomínka na Chestera Benningtona.
0: Ale Chester vlastně slyšet nebude. Na koncertu věnovaného jeho památce v roce 2017 vystoupil z Linkin Park Derek Whibley. No a o rok později vystoupili Sum 41 na festivalu v Readingu.
1: A připravili si pro své fanoušky jedno překvápko, když na pódium pozvali Mikea Shinodu. Společně s ním zahráli píseň Faint. Není se čemu divit, že si mnozí fanoušci přáli právě Derika jakožto nového zpěváka Linkin Park.
0: Všechno nakonec dopadlo jinak, to víme, ale tady si pustíme tehdejší výsledek.

0: Rebelský bar se pro tento týden pomalinku loučí. Je na čase uklízet, takže i tady nás s Tomášem čeká spolupráce.
1: Ano, jeden smeták, druhý lopatku. Ale my se nějak podělíme. Tak, jako se vlastně kdysi podělili Lemmy Kilmister a Ozzy Osbourne.
0: No a vlastně ještě můžeme přihodit třetího do party Zacka Wilda. Právě tyhle tři legendy společně napsali píseň Hellraiser.
1: Na své desky zařadili oba slavní zpěváci, ale živě ji spolu nezaspívali nikdy. Až v roce 2021 k tomu došlo, alespoň v animované podobě.
0: U příležitosti 30 let alba No More Tears vyšel nový klip, kde se objeví Ozzy, Lemmy a společně nakopou šmejdu z vesmíru.
1: My si to na závěr pustíme, vám děkujeme, pro dnešek to balíme a budeme se těšit zase příští týden.
0: Mějte se, bando, čau. Jsem říkal dvakrát.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: Chce mi vstát.
1: Tak takové pondělí, nebo pondělní ráno zná asi každý z nás. Mám pro vás ale vážení dobrou zprávu, už jenom 5 dní a bude tady další víkend. V tuto chvíli je na programu ovšem 21. září, krátce před 6. a to znamená, že startuje ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Dneska pouze s 50% účastí, protože Tomáš si naordinoval one day off. No a ať už se vy, rocková bando, nacházíte ve fázi probouzení, nebo jste na cestě do práce, nebo už vytváříte nějaké hodnoty a podílíte se na hrubém domácím produktu, mám pro vás připravenou poctivou várku kytarové muziky. Tady malá ochutnávka. Steel Panther. Zazní také Van Halen. Na své si přijdou fanoušci české formace Kurtizány z 25. Avenue. Já jsem Ivo Raška a ještě jednou vám přeji hezké ráno. A co nevidět, půjdeme na ty muziky. Nejprve nás ale čeká první dnešní přehled zpráv a také dopravní servis od Martina Fabíka.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemný.

0: samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Třinci v ulici Těšínská. Kvůli požáru je kyvadlový provoz. Opatrnost se vyplatí i na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí. V ulici Palackého havarovalo tady osobní auto do stromu. Hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku letos odjelo na letní tábory nejméně dětí za 10 let. Bylo jich necelých 195 tisíc. Rodiče častěji volí příměstské tábory, kde jsou děti večer doma. Pobytové tábory jsou navíc kratší. Podle televize LTV Plus se některé turnusy kvůli malému zájmu ruší.
6: Morava aktuálně.
3: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájinky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
7: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy.
3: Na školáky i veřejnost čekají moderní bezbariérové dřevostavby. Budou v nich prosklené učebny a kryté terasy. A chybět nebude ani zelená střecha. Ve Zlíně se chystají nové silnice, které mají ulevit dopravě. Příští rok by mohla začít stavba Prštenské příčky. Ta propojí hlavní tahy a odvede část aut z centra. Připravuje se také obchvat Zálešné, který má ulevit přetíženým ulicím. Důležitý bude i nový přivaděč od dálnice D49. A v Ostravě fotbalisté Baníku B stále čekají na první domácí výhru. V devátém kole šance Národní ligy podlehli Ústí nad Labem 2-0. Hostům pomohl vlastní gól a druhou branku přidal ve druhém poločase Patrik Goj. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: název Weather With You a náleží do repertoáru australsko-novozélandské skupiny Crowded House. A kdo z vás žil v 90. letech, zná tuhle písničku určitě moc dobře. Ve své době je totiž hrála snad ze všech rádií a ze všech koutů. A o tom, že se povedla, svědčí mimo jiné také to, že se hraje s úspěchem dodnes. Za chvíli nás na čas roku čeká další várka muziky. Ještě předtím se ale můžeme zeptat Milana Galnara na to, jak to vidí s naším výskytem na Zemi při pondělku hvězdy. Tak Milane, co nás čeká a nemine?
1: Pondělí bude z pohledu hvězd velmi příjemné. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci zaznamenají zvýšenou citlivost. Týrům by měla skvěle fungovat intuice a ryby mohou propadat silným emocím. Vodnáři budou nápadití a plní inspirací. Váhy mohou podléhat svodům a nejrůznějším lákadlům a na blížence se bude balit množství požadavků z mnoha stran. Býci si nebudou mít na co stěžovat. Pany budou mít velkou schopnost sebeprosazení a kozorozy by měli skvěle argumentovat. Střelci budou velmi výřeční. Lvi by měli mít den klidný bez větších komplikací a berani budou pod větším tlakem svých prožívaných emocí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnar.

Nazdar všichni rockeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme zeměkouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes 5 kontinentů a 5 parádních hudebních kousků. Od 19 hodin na vlnách Rádia Čas Rock, o hodinku později na obrazovce TV Rebel.

0: Je 6 hodin 21 minut a o ranní podkres se na rádiu Čas Rock postarala také skupina Van Halen a jejich kultovní pecka s názvem Panama. Ovšem, nevím, jestli to všichni víte, ale tahle písnička není ani o státě Panama, ani o průplavu, jak by se mohlo možná na první dojem zdát. Ale představte si, že o autě. Zpěvák David Lee Roth napsal text poté, co mu jeden novinář vyčetl, že zpívá jenom o holkách, o večírcích, o různých párty. No a právě tohleto se stalo impulzem pro napsání právě Panamy. A inspirací se Davidovi stal závodní vůz z Las Vegas, který nesl právě název Panama Express. A mimochodem pozorný posluchač mohl v této nahrávce, někdy v polovině, dokonce slyšet skutečnou nahrávku tourování motoru. A jedná se o opravdové auto, které kluci dotáhli do nahrávacího studia a nahráli skutečné zvuky Lamborghini, které v té době právě patřilo kytaristovi Eddiemu Van Halenovi. Takže to je takový, řekněme, příběh, který se skrývá za touto skladbou, která na Čas Rocku právě dozněla. Před námi je další muzika, hromada muziky a tím pádem také hromada dalších příběhů.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
5: Každý všední den od 6 do 10.

Ostrý budíček pokračuje pěkně z ostra dále. A následující muziku si totiž vezmou na starost pánové z kapely Anthrax, s čímž souvisí i čerstvá informace. V pátek se totiž všichni fanoušci skupiny Anthrax po dlouhých 10 letech konečně dočkali, protože tyto thrash metalové legendy vyslali do světa z brusu novou desku. A tenhle ten materiál si rozhodně zaslouží pozornost. Ono něco už naznačilo pár singlů, které vydání alba předcházelo. Naposledy to byl song Cursum Perficio, ke kterému dokonce vyšel i černobílý videoklip.

0: má malá audioukázka. Mimochodem, pod tady ten videoklip se podepsal dokumentarista Don Argot, který má ve svém portfoliu například i film o kapele Lamb of God. Jak už jsem ale říkal, tak tahle nahrávka je prvním studiovým albem Anthrax po 10 letech a pánové si na ní dali opravdu záležet. Práce na ní začaly už před 4 lety a jak se nechali slyšet, chtěli se na ní vrátit ke své historii, ale zároveň chtěli svůj charakteristický zvuk posunout dál do nějakého, nebo odjít do moderního hávu. Anthrax jsou každopádně zpátky a přestože album nese název Cursum Perficio, což znamená v překladu má cesta končí, tak podle mě tohle rozhodně nevypadá na konec jejich cesty. Nové fláky z jejich desky už jsou nyní ke slyšení na Čas roku natvrdo. My si od nich v tuto chvíli tady můžeme ovšem dát starší kousek, se kterým se vrátíme do 90. Tady jsou Anthrax a jejich song Only.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas rok na tvrdo.
9: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

0: Je tady nový týden a s ním i pokračování oblíbené soutěže Zlatá věta.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
0: Také dnes budeme celkem šestkrát mezi vás rozdávat po 1000 koruně. Odstartuju to už v příští hodince já, takže ti z vás, kteří byste se chtěli zúčastnit, máte ještě čas na to, abyste se na našich webovkách do této hry zaregistrovali. Ono nic složitého to není, pak už jenom stačí znát znění Zlaté věty na daný den a čekat, zda právě vám nebudu já nebo některý z mých kolegů volat. Pokud ano, a vy zvednete telefon a řeknete správně výherní slogan, výhra je vaše. Já myslím, že to je jasné jako výchovný facán. A tak už zbývá poslední věc, kterou bude právě odhalení dnešní Zlaté věty. Tudíž nastražte vaše ctěná čidla sluchu, možná si to i někam napište. Rock rozhodně není pro žádné slečinky. Tak tahle věta má při dnešku na rádiu Čas Rock hodnotu 1000 korun. Tak si ji zapamatujte, jak už jsem totiž říkal, v příští hodince ji od někoho z vás budu chtít slyšet.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock.

0: Pohodové pondělní ráno a nenásilný vstup do čerstvého pracovního týdne vám všem od mikrofonu ještě jednou přeje Ivo Raška. Posloucháte Rádio Čas Rok a právě v tuto chvíli máme 7 hodin dnešního dne za sebou. No ale ani v těch následujících minutách a hodinách nepřijdete samozřejmě zkrátka. Těšit se můžete na muziku, třeba v podání skupiny Edguy. Možná je nejvyšší čas dát si nějaké kafíčko. My tady máme jiné kafe. Mám tady jednu nevšední příhodu o tom, jak vysavač přišel na nevěru. Na to si určitě počkejte. A k tomu budou hrát také chlapíci z kapely The Winery Dogs. A nebude chybět ani upozornění na případné dopravní komplikace a čerstvé zprávy, které si již pro vás připravil Martin Fabík.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Přerově v ulici Bajerová osobní auto se střetlo s cyklistou, může hrozit omezení provozu. A pozornost mějte na Vsetínsku na silnici poblíž oblasti Vidče. Havarovalo tady osobní auto, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro

0: půjčku opravdu potřebuje?
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě-Jihu přibydou nové tramvaje. Dopravní podnik nakoupí až 25 velkokapacitních vozů. Jezdit mají hlavně na linkách 1 a 2, kde nahradí staré tramvaje z 90. let. Nové vozy budou klimatizované a bezbariérové a pojmou více než 250 cestujících. První tramvaje by měl podnik dostat do 32 měsíců. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
0: A fotbalistky Slávie porazily Slovácko vysoko 9-0. O vítězství rozhodli už v prvním poločase, kdy dali 5 gólů. Po přestávce přidali další 4 branky. Hetrikem se blýskla Sabina Střížová. Slávie tak zůstává i po 6. kole bez ztráty bodu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Máme přesně 11 minut po 7 hodině. Pondělní ranní proud rockové muziky pokračuje rázným krokem kupředu. A já se v tuto chvíli, ještě než vám pošlu další muziku, podívám na několik událostí, které se přihodily v minulosti právě v tento den. 1, 2, 3.

září podzimu páně 1968 mělo londýnské muzeum Madame Tussaud poněkud netypickou práci. Technici už po páté během 4 let převlékali a upravovali voskové figuríny Beatles, hlavně tedy jejich oblečení a účesy. Kapela totiž měnila image tak rychle, že voskové figuríny nestačily držet krok. Každá úprava tehdy muzeum vyšla na zhruba 200 liber, což v té době nebyla zrovna malá částka. No a nejlepší na tom celém je ještě jedna věc, že jenom o 3 měsíce později si Paul McCartney nechal narůst fousy, takže v muzeu mohli začít prakticky znovu. A na stěnách visely kalendáře s letopočtem 1991, když si status quo řekli, že jeden koncert za den je pro ně trochu málo. V rámci akce nazvané Rock Till You Drop odehráli 4 koncerty ve 4 městech. Sheffield, Glasgow, Birmingham a nakonec zvládli ještě Londýn. Mezi jednotlivými štacemi létali vrtulníky a letadly a celý tenhle ten maraton zvládli pánové za neuvěřitelných 11 hodin a 11 minut. Dostali se tím vlastně také do Guinnessovy knihy rekordů a jako bonus vybrali kolem 200 000 liber na charitu. Tolik tedy ohlédnutí do minulosti, teď už na Čas roku jdeme zpátky na muziku. Radio Čas roku.

0: 7 hodin a 21 minut. Mám tady pro vás jednu zprávu, se kterou se dostanu možná tak trošičku do sféry bulváru, ale rozhodl jsem se, že to pošlu dál, protože mě zaujala. Jedná se totiž o takové propojení tradiční nevěry a dnešní moderní doby. Hned vám to objasním. Jeden chlápek totiž přistihl svou ženu při nevěře, ale nestalo se tak in flagranti a svědkem nebyl ani soused nebo třeba soukromý detektiv. Ale představte si robotický vysavač. Celé se to odehrálo na Tajvanu, kde pojal zmiňovaný manžel už dříve tedy podezření, že je mu jeho žena nevěrná, a tak na dálku zapnul robotický vysavač, který patřil do těch moderních chytrých strojů, které jsou vybaveny kamerou. No a na mobilu potom dotyčný sledoval, co se doma děje. A asi musel koukat, protože místo prachu pod postelí našel něco mnohem zajímavějšího na posteli. A to tedy manželku, jak se na jejich chatě tulí k cizímu chlápkovi. On ten záznam teda nahrál, schoval si ho, a když došlo na soud ohledně rozvodu, tak za tuhletu nevěru dostal odškodné v přepočtu asi 330 tisíc korun. Jenomže tady tahle story ještě nekončí, protože celý příběh vygradoval a došlo v něm ještě k nečekanému zvratu. Manželka, které se to samozřejmě nelíbilo, totiž zažalovala na oplátku i jeho, a to za tajné natáčení. Představte si, že soud jí dal také za pravdu, manžel dostal pokutu kolem 100 000 korun a ještě k tomu navrch 5 měsíců vězení. Takže pozor na robotické vysavače, aby nedošlo k něčemu jako třeba ve filmu Vzpoura strojů a aby vám neuklidili také vaše manželství. A nebo jednoduchá rada, prostě nebuďte nevěrní.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Na startu nového pracovního týdne je tady i nová zlatá věta. Tu jste mohli slyšet s předstihem už včera odpoledne, ale říkal jsem ji i dneska ráno v Ostrém budíčku, takže pozorný posluchač by ji měl znát. Já pozornost někoho z vás ostatně vyzkouším už za pár okamžiků, protože nás čeká první dnešní hra z šesti. Takže kdo z vás se na našich webovkách do Zlaté věty zaregistroval, už by měl pomalu začít sledovat displej svého mobilu a v momentě, kdy se tam objeví hovor z čísla 725 331155, stačí zvednout a danou větu pěkně a hlasitě oznámit. Nejprve to ale trošičku popostrčíme, protože si dáme muziku v podání Garbage, no a pak se hned vrhneme na soutěž.

0: 7 minut po půl osmé nastává nejvyšší čas k tomu, abychom si zasoutěžili poprvé tento týden ve hře Zlatá věta. A já už znám jméno onoho šťastlivce, jak pevně doufám, kterému v tuto chvíli budu volat, abych zjistil, zda mi správně odpoví na to, jak zní Zlatá věta. Na druhé straně drátu by měl být David. Takže Davide, s napětím, jak já, tak určitě ostatní posluchači čekáme, co na náš vybalíš.
1: Ahoj, David, do telefonu.
0: Ahoj, tady Ivo Raška, Rádio Čas Rock. Davide, já tě zdravím v živém vysílání. Jak pak se máš?
1: Dobře.
0: Jsi v práci ještě? Teda už?
1: Ne, jsem doma. Dovoluju si.
0: To se někdo má, pěkně. Ale 1000 korun by se ti určitě hodila, že jo?
1: Určitě.
0: Takže pojďme na tu dnešní zlatou větu.
1: Tak myslím, že to je rok rozhodně není pro žádný slečinky.
0: Hej, tak to je naprosto správně, Davide. Gratulace.
1: Jo, moc krát děkuju.
0: Tak jsi vydělal, vidíš, vysedáváš doma a tisícovka ti přilítla jen tak za poslech rádi.
1: Jo,
0: přesně,
1: no.
0: Máš vyděláno. Když to takhle půjde každý den, tak nemusíš chodit ani do rachoty.
1: No, když by to tak bylo, no.
0: A jaký jsi měl víkend vůbec?
1: Odpočinkový.
0: Jo, takže máš to tak na leháro.
1: Jo, mám to tak prostě na odpočívání, no.
0: Tak to je dobře. Davide, já ti ještě jednou gratuluju. Před námi je další muzika v podání kapely Seater a pro tebe je to taky příležitost, abys případně někoho pozdravil nebo vynadal. Je to na tobě.
1: Tak asi bych pozdravil svoji dceru, svoji ženu, no a všechny posluchače.
0: Výborně. Já pouštím muziku, tobě ještě jednou gratuluji. A zase někdy třeba příště naslyšenou, ahoj.
1: Jo, super, díky mu, to patruj se, ahoj.
0: Tak slyšeli jste to sami, je to naprosto jednoduché, stačí znát znění dnešní zlaté věty, abychom vám následně poslali 1000 korunu. Opakuji, dnešní zlatá věta zní, rok rozhodně není pro žádné slečinky. Vyšlo to Davidovi, tak nevím, proč by to nemohlo vyjít taky někomu z vás. Hrát budeme dneska ještě 5krát, tak si na to počkejte.
2: Zlatá věta rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Moje.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.
11: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.

0: čas dát si nějakou tu svačinku. Já tady pro vás mám každopádně hudební potravu, o kterou se postarají třeba Hardcore Superstar. Taky zavzpomínám na jeden kultovní film z 90. nebo někomu z vás ponouknu další tisícovku za to, když mi vyslepičí zlatou větu. No a pochutnat si k tomu můžete také třeba na Bon Jovi. A jako třetí degustační chod můžeme nabídnout českou věc v podání Arakain. Dobrou chuť, čistý příjem a dobrý zvuk při poslechu Ostrého budíčku na Rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
1: Časrok.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Řidiči aktu.

0: oblasti Brno-jih v ulici Vídeňská. Stala se tady hromadná dopravní nehoda. Na místě je policie a hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku se na konci září výrazně oteplí. Meteorologové očekávají příchod babího léta. Příští víkend mohou teploty vystoupat nad 20 stupňů. Místy se mohou přiblížit i letním 25. Předtím nás ale čeká chladnější týden a ráno se mohou objevit přízemní mrazíky.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Díky jihomoravskému hejtmanství má Slovanské Hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku nové návštěvnické centrum za 25 milionů korun. To nabízí i novou expozici s názvem Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě. Více informací doplnila mluvčí kraje Martina Žítková.
3: Když

0: Skladba Warrior from Hell z dílny holandské formace Cobra Spell dozněla a jako další si za malou chvíli na čas roku dopřejeme klasiku. Tentokrát vybírám ze škatulky s nápisem Grunge a není to tak úplně náhodou. V pátek totiž oslavil 34. výročí od své premiéry snímek Singles.
1: Love is a game.
2: You distinguish yourself by not calling.
3: Four days he waits to call me.
1: Easy to start.
4: It's a very nice hat you're wearing, and I don't mean that in an Eddie Haskell kind of way.
1: Hard to finish.
5: Linda.
6: Bye, Steve.
5: I left my blue t-shirt at...
0: Jedná se o film, který se odehrává v Seattlu 90. let. No a vzhledem k tomu, že toto americké město bylo zrovna v té době líhní grunge a taky díky tomu, že režisér Cameron Crown je velkým fanouškem muziky, není divu, že se to ve filmu hemží jednou slavnější kapelou vedle druhé. A to jak v rámci vynikajícího soundtracku, tak vlastně i před kamerou. Své menší role si tam střihl třeba Chris Cornell, nebo členové Pearl Jam, Alice in Chains a řada dalších. Mimochodem, takovou zajímavostí, kterou jsem k tomuhle filmu dopátral, je také to, že snímek se měl původně jmenovat Come As You Are podle písně od Nirvány. Ta nakonec ale spolupráci na projektu odmítla a dost možná toho potom i kluci trochu litovali, ale díky tomu známe film právě pod názvem Singles. Jak už jsem říkal, podílela se na něm hromada dalších kapel, některé z nich v té době teprve čekala hvězdná kariéra a řada z nich se pak objevila i na zmiňovaném soundtracku k tomuto filmu. Já se musím přiznat, že tahle kazeta mi hrála ve Walkmanu v autě nepřetržitě snad několik let a stále se ani po více než 30 letech neomrzela. Stejně tak jako pilotní skladba Wood od Alice in Chains, kterou si právě nyní na čas roku můžeme také poslechnout. No a pokud nevíte, na co kouknout, tak film Singles se na dnešek do této podzimní atmosféry náramně hodí.

Pro ty posluchače, kteří zaspali začátek dnešního dne, připomínám, že máme pondělí 21. září, za nějaké dvě minutky bude půl, ne, za 12 minut bude půl deváté a vy posloucháte samozřejmě Rádio Čas Rock. V kalendáři, tak zde je dneska připsáno jméno Matouš, čímž bych chtěl za celou naši rockovou bandu nositelům tohoto jména poblahopřát. Užijte si, Matoušové, každopádně krásný den se vším, co k tomu náleží, a vlastně nemusí zůstat jenom u dneška, že jo?

Co do původu, tak kořeny tohoto jména sahají do hebrejštiny a přiložit do řeči našeho kmene by se dalo jako boží dar, nebo dar od Boha, jak chcete. K Matoušovi se vztahuje také několik pranostik, jako například, jeli na svatého Matouše pěkný den, vinaři mají naději na dobrou sklizeň, což bych jim od srdce přál. A nebo taky, tady mám ještě jednu, po svatém Matouši čepici na uši. A vlastně ještě jednu mohu přihodit, jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle. No, když tak koukám z okna, tak docela bych to bral, i když podle rosníček k tomu tak přinejmenším nadcházejícím týdnu a víkendu nebude. Ať je to tak jako tak, před námi je v tuto chvíli každopádně další várka muziky, která se hodí vlastně do úplně jakéhokoliv počasí.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: každá věta má de facto svou váhu a hodnotu. Některých věd, které proneseme, následně možná i litujeme, na jiné jsme naopak hrdí. Já pro vás dneska, nebo pro vás, po vás chci znění věty, která má jasně danou hodnotu, a to 1000 korun českých. Jedná se tudíž o zlatou větu a já v tuto chvíli mohu zavolat Pavlíně, jedné vlastně z těch, které se na našich webovkách do soutěže na čas roku přihlásili. Tak uvidíme, zda byla pozorná a slyšela v našem vysílání právě znění dnešní zlaté věty. A telefon už vyzvání, tak já chvíličku počkám, než to Pavča zvedne.
1: Haló,
0: tady Ivo Raška, Ostrý budíček a Rádio Čas rok. Zdravím, Pavlínko.
1: Zdravím.
0: Jak pak se máš, kde jsem tě zachytil v tuto chvíli?
1: Jsem na poriadku,
0: vidím. Aha, a jak to vypadá na cestách, je to v pohodě?
1: Jo, dnes je v pohodě, dneska.
0: Tak to jsem rád. Nebudu tě moc zdržovat, ale možná asi máš tucha, proč ti volám, že jo?
1: Ano, určitě.
0: Takže budu po tobě chtít zlatou větu. Tak pokud víš, tak to sem vysyp.
1: Super, vím, protože prostě je zastala ráno a vím, že rok rozhodně není pro žádné plečinky.
0: Výborně, moc ti gratuluju, Pavlínko, tisícovka je tvoje. Jak jednoduché to bylo. Haha, nemáš zač, rádo se stalo, rádo se děje, snad tímto způsobem alespoň Rádio Čas Rok mohlo ještě trochu vylepšit koeficient dobré nálady při pondělku. Tisícovka je na stole, nalož s ní, jak uznáš za vhodné. Máš už takovou představu asi, kam to poputuje?
1: Nemám, ale chci ti pořídit vstupenky na stream, takže na nějaký příspěveček.
0: Ano, tak to rozhodně pomůže. Díky moc za účast ve hře, přeji krásný zbytek dne a někdy zase naslyšenou, ahoj.
1: Děkuji moc, ahoj.
2: Zlatá věta Rádia Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5 400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

Od muziky se na chvíli přesuneme také za sportem, konkrétně bych se zastavil na okamžik u volejbalu, protože právě v těchto dnech vrcholí mistrovství Evropy v tomto sportu. To dospělo již do své vyřazovací fáze, ve které nechybí ani Česká republika, která už dnes v rámci osmi finále vyzve výběr Belgie, což určitě nebude procházka po růžové palubovce, protože se jedná o velmi zkušené borce, kteří jdou do play-off z pozice vítězů své základní skupiny. Naopak Češi ve velmi zamotané skupině nakonec skončili až čtvrtí, přestože předvádějí na tomhle šampionátu parádní volejbal a také přestože trenér Novák velmi výrazně obměnil oproti tedy předchozím letům svůj kádr. Jednou ze stálic zůstává také nejzkušenější borec, kterým je 38letý Milan Moník, který se mimochodem stal oporou repre až v poměrně vyspělém věku, a to po 30. A ke všemu jeho kariéra byla velmi pestrá a jednu dobu si dokonce přivydělával i v pneuservisu. I proto doporučuji toto utkání sledovat, protože to je taková přidaná hodnota. No a dneska v 16 hodin nastoupí společně s ostatními spoluhráči v zápasu pravdy právě proti silnému výběru Belgie. Tu mimochodem Češi potkali před mistrovstvím Evropy dvakrát v přípravných zápasech a bohužel v obou případech odešli naši s nepořízenou. Ale víte, ono to bylo stejně jenom na zkoušku, že ano, tak snad se to dneska odpoledne změní a naši konečně Belgičany porazí.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Za 2,5 minuty bude 9 hodin z dnešního dne odkrojeno, ale nás v nadcházejících chvílích čeká další výživná porce rockové a metalové muziky. Já tady mám před sebou vzkaz od jedné z našich posluchaček, Hanky, která nám poslala SMSku. Zdravím, dnes extra děkuji za hudbu, alespoň nemyslím na to, že je pondělí. Tak to jsme opravdu moc rádi, že díky Čas roku vám děláme hezčí den. Snad bude nápomocna i další muzika v podání Metallica. V playlistu jsou zařazeni také God Hardy. A na své si přijdou také fanoušci uskupení POD. Než se rozrazí dveře do studia a vejde Hans, stihnu probrat několik muzikantů, kteří slaví právě dneska své narozeniny, a nebo vám také představíme novinku tohoto týdne. Jako první se ale o slovo hlásí Martin, a to znamená, že vás čekají informace z cest a čerstvý přehled zpráv.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Majepneu.cz a jedeš dál.
10: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
11: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Starý Jičín ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Opavě v ulici Nádražní. Srazily se tady dva osobáky. A pozornost se vyplatí v Uherském Hradišti v ulici Štěpnická. Nákladní auto havarovalo do dopravního značení. Na místě je policie. My vám přejeme

0: Rodiče častěji volí příměstské tábory, kde jsou děti večer doma. Pobytové tábory jsou navíc kratší. Podle televize LTV Plus se některé turnusy kvůli malému zájmu ruší.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz na celkovou nenáročnost budovy.
0: Na školáky i veřejnost čekají moderní bezbariérové dřevostavby. Budou v nich prosklené učebny a kryté terasy. A chybět nebude ani zelená střecha. Ve Zlíně se chystají nové silnice, které mají ulevit dopravě. Příští rok by mohla začít stavba Prštenské příčky. Ta propojí hlavní tahy a odvede část aut z centra. Připravuje se také obchvat Zálešné, který má ulevit přetíženým ulicím. Důležitý bude i nový přivaděč od dálnice D49. A v Ostravě fotbalisté Baníku B stále čekají na první domácí výhru. V devátém kole šance Národní ligy podlehli Ústí nad Labem 2-0. Hostům pomohl vlastní gól a druhou branku přidal ve druhém poločase Patrik Goj. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

přesil tereprálky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jednom

Stále ladíte frekvence Rádia Čas do roku. Z pozice obsluhy mixážního pultu vás ještě jednou zdraví Ivo Raška a zároveň tady mám před sebou seznam několika osobností z hudební branže, které slaví nebo by slavili své narozeniny. Tak například dneska by 72 let oslavil Phil Filthy Animal Taylor, legendární to bubeník Motorhead. Do kapely se mimochodem dostal tak trošičku náhodou, a to díky svému autu. Znal se totiž s Lemmym, který potřeboval odvést do studia, kam ho Phil opravdu dovezl. Nakonec tam zůstal přes noc a ráno mu pak Lemmy řekl, ať si sedne za bicí. Phil zahrál, no a bylo jasno. V sestavě s jednou přestávkou zůstal až do roku 1992.

A u bubenického fochu zůstaneme, protože oslavu 54. narozenin si může uspořádat David Randall Silveria, což je americký bubeník, který se nejvíce proslavil jakožto původní člen skupiny Korn. No a ještě jedno velmi známé jméno tady mám. Ve stejný den i rok, jakožto David Silveria, se narodil i Liam Gallagher, celým oficiálním jménem William John Paul Liam Gallagher. Ten je známý samozřejmě co by frontman skupiny Oasis. Tak to byl jenom takový zlomek přehledu několika lidí z hudební branže, kteří se narodili 21. září. Teď už jdeme zpátky na muziku.

0: 9 hodin 22 minut stále ladíte frekvence Rádia Čas Roku a já jsem nedávno při brouzdání po internetu natrefil na takovou studii, ve které stálo, že gramotnost dětí neustále klesá. A to nejen v Česku, ale celosvětově. Naši potomci zaostávají hlavně tedy v disciplíně čtení a jako není se čemu divit, protože co si budeme povídat, to, jak lidé hltají informace v dnešním světě, to jenom přejíždí různé reelska a člověk si přečte nadpis nějakého článku a tím to hasne. No a tak v Singapuru na to šli ovšem fikaně a snaží se s tímto nešvarem bojovat a přišli s pro mě, nebo celosvětové, s takovým neobvyklým řešením a za to, že budou lidé číst, jim totiž bohatý městský stát bude platit. Podmínkou je, aby si občané denně alespoň na 15 minut otevřeli knihu, ne stačí teda jenom otevřít, ale také si číst a za to sbírají bodíky, takzvané tokeny. Ono to vychází asi v přepočtu na 17 českých korun za 12,5 hodiny čtení, tedy pokud dobře počítám, což asi není moc, ale na druhou stranu znám pár lidí, kteří by si takto přišli na docela slušný obnos. No a nehledě na to, že to má tedy hlavně vliv na to, aby se lidé stali opět trošičku gramotnějšími, vyznali se v textu, uměli číst. Nevím, jestli by se to chytlo i u nás, ale proč by ne?
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Encolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Encolor je tvoje šance. Encolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Encolor.cz.
1: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: novinka týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: pondělní vystoupení za mikrofonem Rádia Čas roku dospělo do svého závěru. Já vám moc všem děkuji za pozornost a už teď se vlastně těším na zítřek, kdy se znovu uslyšíme. A to už bude v plné palbě i s Tomášem Michalíkem. Mimo jiné, na programu bude úterý a to znamená, že pro vás máme další sadu vstupenek na vybranou akci. Více se jako obvykle dozvíte zítra po 8 raní. V tuto chvíli vám přeji krásný a pohodový zbytek dne a na cestu mohu přihodit i muziku na přání. Ozvala se Majka s tím, že by chtěla nechat zahrát pro svého švagra Matouše ke svátku nějakou pecku od Megadeth. Tak já vybírám něco z brusu nového. Tady je pecka I Don't Care ze jejich poslední desky.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíče.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Radio Čas Rock.
7: Pravé rockové rádio.

0: Čau ve spolek rockeři, start nového pracovního týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno podaří, to vám od srdce přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeše, který se tímto ujímá vlády nad studiem Rádia Čas Rock. A společně se mnou v té naší první společné hodce třeba Halloween, tak jako Wallaby. Na pasece motýlka a Rammstein. Tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát, nebude tradičně chybět Milan Gelnar se svými horoskopy, no a taky se mrkneme na hokej třeba, co říkáte. Tak to všechno po zprávách, ode mne přání, dobrého dopoledne.
1: Rádio Čas Rock, rockové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo, jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
10: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny@janik.cz.
11: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
12: Stále si dávejte pozor na dálnici v oblasti Starý Jičín ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Napajedla v ulici Kvítkovická. Autobus se srazil s dodávkou, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBDH.

0: že je důležité dobře zvážit, jestli člověk půjčku opravdu potřebuje.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě jihu přibydou nové tramvaje. Dopravní podnik nakoupí až 25 velkokapacitních vozů. Jezdit mají hlavně na linkách 1 a 2, kde nahradí staré tramvaje z 90. let. Nové vozy budou klimatizované a bezbariérové a pojmou více než 250 cestujících. První tramvaje by měl podnik dostat do 32 měsíců. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
0: A fotbalistky Slávie porazily Slovácko vysoko 9-0. O vítězství rozhodli už v prvním poločase, kdy dali 5 gólů. Po přestávce přidali další 4 branky. Hetrikem se blýskla Sabina Střížová. Slávie tak zůstává i po 6. kole bez ztráty bodu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a před námi je Milan Gellner, který nám prozradí, jakýže ten začátek nového pracovního týdne bude.
1: Pondělí bude z pohledu hvězd velmi příjemné. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci zaznamenají zvýšenou citlivost. Týrům by měla skvěle fungovat intuice a ryby mohou propadat silným emocím. Vodnáři budou nápadití a plní inspirací. Váhy mohou podléhat svodům a nejrůznějším lákadlům a na blížence se bude balit množství požadavků z mnoha stran. Býci si nebudou mít nač stěžovat. Pany budou mít velkou schopnost sebeprosazení a kozorozy by měli skvěle argumentovat. Střelci budou velmi výřeční, lvi by měli mít den klidný bez větších komplikací a berani budou pod větším tlakem svých prožívaných emocí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Tak jinak na Rádio Čas Rock žijeme hokejem a tento pátek to bude opravdu skvělá podívaná, protože se v tento den proti sobě postaví Třinec s Vítkovicemi. Ve čtvrtém kole se bude hrát na ledě ocelářů, které si to tam s Vítkama rozdají od 17 hodin. Celý tento máč bude tradičně přinášen prostřednictvím One Play Sport 2 a jak už jsem říkal, bude to velice zajímavé, protože toto derby nabídne změření sil celku, ze kterých si jeden drží příčku tu nejvyšší, vůbec je první v tabulce, no a ten druhý 14. Tolik něco málo z toho, co se chystá a my budeme na Rádiu Čas Rock pokračovat, jak jinak než s muzikou, o kterou se za chvíli postarají Dorian a taky Halloween. Tak se dobře bavte.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rock.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49. Korun. Více na mojehruska.cz.
0: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
9: Nazdar všichni rockeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme zeměkouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes 5 kontinentů a 5 parádních hudebních kousků. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na obrazovce TV Rebel.

co k tomu dodat? Já myslím, že vůbec nic. 10 hodin, 31 minut, no a to je pravá chvíle na to zahrát si na rádiu Čas rok podle vás. 725 33 11 55.

0: 4 minutky po půl 11 nám dá rádi Čas rok do Sinej Dorien. No a my si budeme teď hrát podle Maxa. Čau, Maxi.
1: No hezké dopoledne vám všem přeje, tady si Max, pěkné dopoledne.
0: My tebe taky vítáme, jak se máme? Říkal jsi, že jsi měl pěkný víkend, co jste dělali?
1: No, tak byla taková maličká pečička, bývá jenom 30-60 piv a prasátko takové maličké bylo roztomile ugrilované zeleninkou obložené.
0: Vy víte, že žijete opravdu, tak jo, to je krása. No, co teď, jsi na cestách nebo doma?
1: Ty, měl jsem takové nějaké, ještě po cestě, že léky mi nějaké docházaly pomaličku jako důchodcovi správnému, rozumíte, tam zajet, tam přijet, takže teď jsem na cestě domů a chystám se na nějakou takovou činnost, co bude, co vyjde. No teď si byl si mohli zahrát, ne?
0: No samozřejmě, Glory Hammer komu?
1: Tak pošleme to jedna Královi Balikářův, Rovanovi Herdelovi, Kotak a spol vyrobačíš a těch kolceleté rodince, Elitě Cipu, kde je za volantem Aleš Kovařík a spol, no kdyby, jo, Petře a Ježišmarja, mi už to vypadává ty hlavy, a její kolegyni
0: Martince?
1: No to taky, a ještě jedna, která tam byla na Jurasách. Jo, já ty mám taky, bordel.
0: Ty jsi sama ženská, tak se nevím na
1: to. No a zkrátka všetkým dopoledne na, no na hezké dopoledne zkrátka.
0: Máš rád, kamaráde, tak jo, šťastnou cestu.
1: Renča samozřejmě, no.
0: Rádka, dokonce.
1: No, tak to víš, to zase, pačec vymyslel, byli jsme na Čudasa.
0: Jak ty to děláš? No, Glory Hammer jsou na chystaní, všem těm, které jsi jmenoval, letí, měj se krásně, čau.
1: Čau. Rádio.

0: rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Auto Hity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Naše dnešní první společná hodina je u konce a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat, třeba když se dívám do playlistu z mých... Nebude chybět partička Kao. Tak jako Soundgarden. S takovou muzikou se na rádiu Čas Rock pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu. Mrkneme se na jednu činnost, kterou ať chceme nebo ne, dělá každý z nás a jen podotýkám, že i dneska se hraje Zlatá věta. Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Olomouci v ulici Horní Lán. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A stále buďte opatrní na Zlínsku v oblasti Napajedla v ulici Kvítkovická. Dodávka se střetla s autobusem, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku se na konci září výrazně oteplí. Meteorologové očekávají příchod babího léta. Příští víkend mohou teploty vystoupat nad 20 stupňů. Místy se mohou přiblížit i letním 25. Předtím nás ale čeká chladnější týden a ráno se mohou objevit přízemní mrazíky.
6: Morava aktuálně.
3: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
7: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy.
3: Na školáky i veřejnost čekají moderní bezbariérové dřevostavby. Budou v nich prosklené učebny a kryté terasy a chybět nebude ani zelená střecha. Ve Zlíně

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, na kterém pokračuje soutěž Zlatá věta. Doté se ještě pořád můžete na našem Zbrusu novém webu zaregistrovat a mít tak šanci na výhru, kterou je rovná 1000 koruna. Ta může být vaše, pokud budete vidět aktuální větu na ten či onen den, a ta dnešní, tak ta má znění takové. Rok rozhodně není pro žádné slečinky. Takže poznamenat, protože je docela možné, že se vám rozezní telefon a na displeji se objeví číslo 725331155. Jestli dobře odpovíte, litr je váš. Já vám držím palce, no a nabízím další pecku. Tentokrát v podání Maidenů. Tak fajn poslech.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Zlatá věta Rádia Čas Rok.

0: Tato byla Greta Van Fleet. Je 21. září a představte si, že v roce 1968 začal v Československu platit pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. A teď otázka na vás. Jak to máte na šichtě vy, rockeři? Taky musíte v továrně plnit plán od pondělí do pátku? Makáte na šichty, takže víkendy jsou pro vás pase? A nebo děláte sami na sebe a jak zpívají činasky, jaký si to uděláš, takový to prostě máš. Můžete se vyjádřit na WhatsAppu Rádia Čas Rock s číslem 72533 1155. No a já vám k tomu nabídnu třeba Muse, Iné kafe a mnoho dalších interpretů. Tak pěkné dopoledne.
1: Boží, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fakt či makat.
2: Jseš prezidentu brácha nebo co? Kdo tady poročíš?
1: Jak to se mnou mluvíš, ty prde?
3: No to je prčoviči!
1: Co ty hovne?
2: No,
1: hovni! Ty půjdeš! Půjdeš! Půjdeš!
4: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
5: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešte. Více na službě Havlický.cz.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dopoledním vysílání Rádia Čas Rok dostali prostor Muse, no a kdo bude dál, tak to už záleží na vás. 725-33-1155, mezi tím dáme formaci Cult a pak je to na vás.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: 11 hodin, 38 minut, na rádiu Čas rok doznívají Cult. Další muziku bude vybírat Dušan, zdravíme tě, ahoj.
1: Zdravím tě ze sídla Temnoty, Honzo, takže chtěl bych dneska Diamantového krále z Alba 87, Abigail, písničku do Family Goose, samozřejmě pro tebe.
0: Díky.
1: Rokovou rodinu, tu naši šlechtu a že držou pitný režim, ať se vrátí všichni zdraví a brzo z práce. Taky zdravím Standu, s kterým jsem v sobotu měl pár jablečných moštů a jeho kapelu Phantom. Dal mi CDčko, už jsem si to poslech i na YouTubeku, takže taky pro něj, pro tu jeho kapelu a všem řemeslníkům a všem posluchačům věrným. Ať se mají všichni rádi.
0: Jasná zpráva. Kamaráde, my dneska probíráme i pětidenní pracovní týden. Jak to bylo u tebe, když jsi ještě fachčil?
1: No, někdy jsme šli sobotu a v neděli. Jako když jsem podnikal, voda, topení, plyn a bylo třeba, tak jsme dělali. Jednou jsem dělal i dokonce do půl druhé do rána, abych tam nemusel jít na druhý den.
0: Povedl
1: se. Výměna kotle a napuštění.
0: Jo, jo. Tak jo, tak díky i za tady ten příspěvek. Měj se hezky, díky za zavolání, kamaráde. Ahoj.
1: Díky moc, no to mi se čau, děkuji.

0: Jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jedu vlakem Českých drah. Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rock.
1: A je to zase tady Zlatá věta Rádia Čas Rock. Tu hrajeme každý všední den od pondělí do pátku, vždy šestkrát denně od 6 do 6. To je informací, co? No. A další z těch, kteří se na našem webu Rádia Čas Rock zaregistrovali, je i Lukáš, kterého mám teď na drátě. Ahoj, Luky. Halo, halo, jsi tam?
2: Ano, ano, jsem tady.
1: Nazdar, nazdar. Luky, tak prosím tě, první otázka. Kdy jsi zaregistroval na zbrusunovém webu Rádia Čas Rock?
2: Týden zpátky jsem se zaregistroval.
1: No podívejme se, a za 7 dní ti volá nějaký prokež a chce po tobě něco. Znáš dnešní výherní větu?
2: Ano, jasně, znám, mám ji naštudovanou.
1: Tak pojďme do ní, já zeslabím podkres a ti je rozumět. Pojď.
2: Rok rozhodně není pro žádné sočinky.
1: A je to tak, myslíš u tebe?
2: No, kurňa.
1: Tak jo, takže gratulace, 1000 korun je tvých. Co s nima?
2: No asi to použiju na nákup pro děcka.
1: To si hodný teda. Ty máš školou povinné, ratolesti?
2: No mám. Školou a školkou.
1: Takže už to začalo.
2: Jo, přesně tak.
1: Aktuálně v práci, prosím tě, tu taky dneska probíráme. Jak je to u tebe? Jen od pondělí do pátku nebo i víkendy valíš? Jak je to?
2: Záleží, co je potřeba. Když je potřeba víkend, tak se dělá i víkend.
1: Tak se fakčí i o víkendu. Moc ti gratulujeme, 1000 korun je tvých, z promo oddělení se ti ozvou co a jak, no a ještě South Garden, ty můžeš někomu poslat.
2: Tak pošleme to všem a vám do rádia.
1: Velké díky, kamaráde, měj se hezky, gratulujeme.
2: Tak
1: ahoj.
2: Díky,
1: nazdar. Nazdar, tak přátelé, slyšíte, jak je to jednoduché. Naťukejte si www.časrock.cz, zaregistrujte se do soutěže Zlatá věta a možná, že zavoláme právě vám.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: na rádiu Čas Rock dovedli South Garden. Jestli se chystáte k obědu, nechte si chutnat a od nás jako předkrm třeba plexi.
1: Půlnoční rebel kráčí v městě, má všechno, co má s sebou jenom.
0: Hlavnímu chodu The Answer. A s dezertíčkem, tak s tím mám nachystané kremerí.

0: bude toho samozřejmě mnohem víc, co na rádiu Čas Rok zazní. Budeme pokračovat ve Zlaté větě, ve které se opět bude hrát o 1000 korun českých. No je toho prostě hodně, já to nebudu zdržovat, přeju dobré chutnání a fajn odpoledne. No a jestli jdete ven, tak si vemte dnešní zašlokcát.
1: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Majerpneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Pozor si, teď musíme dávat v Ostravě. V ulici Ježkově se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Olomouci, v ulici Horní Lán a zdržet se můžeme i na dálnici D2. Ve směru na Brno na úrovni 25. kilometru stojí odstavený nákladní automobil.
6: Rádio Čas Rok.
5: Dobré pondělní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná pravé podzimní počasí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Do toho i zaprší, víkend ale přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupni.
7: Morava aktuálně.
5: Areál letiště v Mošnově o víkendu navštívilo na 150 tisíc lidí. Návštěvnost dnu na to tak byla zhruba stejná jako loni. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představily se na ní armádní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Kroměříž chystá stavbu nového rondelu na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě, ve kterém úseku, tak to nám už prozradil místostarosta Jan Hebnar.
8: Výstavba kruhového objezdu vlastně u Kolflandu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli vyřešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují a tím pádem to vytváří jakési bezpečné situace. Na tom projektu kruhového objezdu pracujeme něco přes rok. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
5: Pokud všechno půjde podle plánu, děti by po novém objezdu mohli jezdit zhruba za 2 roky. Fotbalistům Olomouce pravděpodobně delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivak. Chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které má pro vás opět po nějaké době nachystané rokové křeslo. Do něho tentokrát usedne pan Přemysl Slívá, který je majitelem firmy Kontejnery Ostrava. Tahle to slaví 20 let od založení a to je jistota toho, že tento chlapík bude opravdu vědět, o čem po těch letitých zkušenostech bude mluvit. Probereme všechno možné, co se kolem těchto železných beden týká. No a jestli vás toto téma zajímá, tak si klidně rozklikněte náš facebookový profil, kde můžete už teď přihodit pod příspěvek nějakou tu otázečku. Já jen doplním, že start tohoto zajímavého rozhovoru je naplánovaný na 11. hodinu, takže pokud vás, jak jsem už říkal, zajímá, kolik třeba jeden takový prázdný kontejner váží, kolik se do něho vleze, jak dlouho trvá jeho výroba a další vychytávky, máte možnost se to dozvědět. Tak, ale dneska je pondělí a my budeme pokračovat ve společnosti Chiskeinu anebo kapely Plexis, která dostává prostor jako první v pořadí.
1: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. Kontejnery-ostrava.cz

0: Zlatá věta Rádia Čas Rok.
1: Tak, no a dneska se s tím nebudeme vůbec párat. Zlatá věta Rádia Čas Rok pokračuje směle dál. No a já se budu pokoušet dovolat dalšímu z vás, který se na webu Rádia Čas Rok zaregistroval, takže uvidíme, jestli to ten dotyčný vezme nebo ne. Tak, jdeme na to. Vytáčení. Tak jsem strašně zvědav. Já jenom řeknu, že vytáčí Mirku a jestli se to povede, tak to nikdo neví. Ani ťuk? Tak zkusíme ještě jednou. Ticho po pěšině. Tak si pustíme aspoň ten podkres, ne? Co říkáte?

0: tady Honza Rádio Čas Rok, je tam někdo?
1: Nazdar, nazdar, Honzo, tady Jura.
0: Nazdar, Jiříku, tak víš, proč ti volám?
1: Zlatá věta.
0: Zlatá věta, no tak a znáš ji nebo ji neznáš, kamaráde?
1: No něco jsem tam ráno zachytil, ale...
0: Ale nevíš, že si to bude úplně na 100%, jako jo?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: No tak zkus a uvidíme. Kdo nehraje, nevyhraje.
1: Rok rozhodně není pro žádné slečinky, jestli to dobře pamatuji.
0: No kamaráde, ty máš paměť teda. Víš, že to máš dobře?
1: Super, super.
0: Takže děkuji. 1000 korun je tvojich, co říkáš?
1: Paráda, paráda.
0: Tak to je fajn. Co s tím litrem?
1: No uvidíme.
0: Jak
1: tam
0: uvidíme?
1: Se něco 100% vymyslí.
0: Jo, určitě tam něco bude.
1: Dlouho na účtu určitě ležet nebude.
0: Já si myslím, vyhrál jsi někdy něco od Rádia Čas Rok?
1: Ano, a byl to skřet.
0: Byl to skřet?
1: A když jste mi už jednou volali z té předchozí soutěži Zlatá věta,
0: no,
1: tak jsem měl akorát vypnutý zvuk, protože jsme měli schůzi.
0: Vidíš to, nějaká schůze, no co se rád dělá, ale teď to vyšlo a litřík je tvůj. Jak v práci?
1: Prosím ještě jednou, mám tady nějaký signál asi.
0: Jak v práci, jde to při pondělku?
1: Jo, v práci, jo, celkem firmul, ale
0: Dobře, tak fajn. Takže kamaráde, z promo oddělení se ti ozvou, co a jak, kde poslat penízky, jak to všechno vyřešit a ty můžeš ještě navrh někomu poslat Davida Bovýho, kterého máme nachystaného v playlistu.
1: No určitě všem spoluhráčům, ať se příště dovoláte jim.
0: Že jo, ty jsi kdy zaregistroval na webu Rádia Čas Rok?
1: A tak.
0: Kdy jsi registroval?
1: Já asi před týdnem.
0: No, a ono to opět vyšlo. Tak se měj krásně, jo. Moc ti gratulujeme, měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji velice, zdravím všechny.
0: No, neděkuji, cizí okrem neteče.
2: Zlatá věta Rádia Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas Rok. Čas Rok.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
9: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
11: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Dan Fair na rádiu Čas Rok, no a my si budeme hrát pěkně česky, že? Aberové, já nazdar, nazdar.
1: Nazdar, jak já vám zdravím, všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, za volantem?
1: Za volantem, počkej, zrovna parkuju.
0: Školník a za volantem, ty jsi jel pro obědy, nebo co?
1: to je školník, řidič, všechno v jednom.
0: Jo, takhle, a dobré, jak začal ten školní rok, poslouchají děcka?
1: I konečně začal školní rok, není taký zhon a děcka super.
0: Tak to je fajn, ne. Oběd už byl?
1: Teď za chvilku fičím.
0: Co bude, dušená mrkvička, hrášeček, nebo co tam máte?
1: Myslím, že tam mám řízeček ze včerejška ještě.
0: Ty nebereš jako firemní obědy?
1: Ne, vaříme zatím doma.
0: Jo, takhle, dobře. Valda Gang, komu?
1: No. Tak, Martince do práce, doufám, že si to rád díko už přeladila. Tak to snad slyší. A všem zavolám, ať dojedu dobře a všem na pohodu, tobě do Radýka taky.
0: Moc ti děkuji, kamaráde, tobě dobrou chuť a tady to je. Ahoj.
1: Já se díky. Ahoj. Radio.

0: přešlo.
1: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
0: Rokové křeslo, jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
8: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
7: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
8: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock. Pro všechny milovníky pěnivého moku mám velmi dobrou zprávu. Zítra se budeme společně s Tomášem v Ostrém Budíčku věnovat Oktoberfestu, který právě odstartoval. Na čepu bude i hromada hudebních speciálů, k tomu hodíme do placu pár tisícovek za zlatou větu, anebo si zahrajeme o vstupenky v rámci tajného úterý. Čeká nás toho opravdu hodně? Tak buďte v 6 na značkách, ať o nic nepřijdete.
1: Ostrý Budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Je přesně 13:00. No a po té jedné hodině odpolední třeba Papa Roach, tak je Alice in Chains a nebo Ronnie James Dio. To je jenom zlomek z toho, co si na rádiu Čas rok dáme, no a mám pro vás jednu takovou neodolatelnou nabídku. Taky pokračuje pořád ještě zlatá věta rádia Čas rok, no je toho opravdu hodně, tak ty prachy jenom budeme do vás sypat. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne, přátelé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
7: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Velké problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před odbočkou na dálnici D1 bourala dvě osobní auta. Dvě auta se v Ostravě srazila taky v Ježkově ulici. S komplikacemi musíme počítat i na hlavním tahu z Ostravy do Mošnova. U Petřvaldu tady bouralo osobní auto s traktorem. S komplikacemi musíme počítat i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na křižovatce s ulicemi Dlouhé.

0: Tisíce lidí dnes řešili problémy s internetem od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale taky v domácnostech. Problémy podle televize LTV Plus způsobily výkopové práce. Největší výpadek byl v Praze a Brně.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj podpoří folklor. Na pomoc tradiční lidové kultuře letos rozdělí 2 miliony korun. Peníze půjdou na projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjejí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
2: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojující ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
0: Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něho vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Naslyšenou opět za hodinu pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Začal nám nový pracovní týden a to znamená, že jediné a to, že už je zítra, se opět ve vysílání Rádia Čas Rok rozjede tajné úterý. To opět nabídne vstupenky na nějakou skvělou akci, o které ty vstupenky se bude hrát mezi 8 a 9 hodinou ráno, kdy se od ostrého budíčku dozvíte, co bude v banku. Já už to vím, ale bohužel to prozradit nemůžu. Mně nezbývá jediné, než vám popřát hodně štěstí ve hře a nabídnout další muziku, se kterou mám nachystané Papa Roach a taky Iggy Hopa.

0: rádia Čas Rock.
1: Ano, a dneska to na rádiu Čas Rock běží jak na běžícím pásu, pěkně zlatá věta jedna za druhou, no a já jsem se pokoušel volat Janičce a ono to snad vyšlo. Jsi tam, Jani, ahoj.
2: Ano, jsem tady, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, Jani, ještě pořád v plném pracovním nasazení?
2: Ještě pořád.
1: Jo, co dneska děláte, co musíte všechno vytvořit?
2: Dneska jsme měli školení, tak teď jsme dojeli, tak...
1: Školeníčko
2: tak
1: čeho?
2: Zrovna se tady ladujeme.
1: Školení čeho?
2: Školení k volbám.
1: K volbám. Těšíte se na ně?
2: Hodně.
1: Jak tam budete sedět?
2: No.
1: 24 hodin.
2: Právě,
1: co se dá dělat? No tak ale bohužel, bez toho to nejde a ladujete se čím dobrým?
2: Dali jsme si kyselici s kolegyní tady.
1: Co jste si dali?
2: Kyselici.
1: No, a já vám nabízím 1000 korun, za to by mohl být kaviár, ne?
2: No, to jo.
1: Co? Takže...
2: To určitě.
1: Ale je to jenom za předpoklad. Jedla jsi ho někdy, já třeba ne.
2: Já taky ne, mě to ani neláká.
1: Že ne?
2: Ne, ne, znám lepší lahůdky.
1: Rohlík s Godhájem třeba.
2: Třeba, jo.
1: To jsou dobroty, že? Dělnická šunka. No, ale nechme jít to jídlem, protože někdo třeba ještě neobědval a tečou musliny, jak se o tom jenom bavíme. Já tam mám nachystaných 5 knedlíků, 5 ze svíčkovou, no, tak to se zase
2: no,
1: nesine. No to
2: se tak, dám. Dobrou chuť.
1: Moc děkuji, ale tak teď ta výherní věta. Tak pojďme na ní.
2: Takže rok rozhodně není pro žádné slečinky.
1: A co ty na to říkáš, na toto heslo?
2: No, že to tak platí.
1: Že to tak platí? Výborně, 1000 korun, Jani, je tvých. Tradiční otázka, super. Co s nimi?
2: Děkuji moc. To je dneska úplná, zajdu jednou do obchodu a už nejsou.
1: A už nejsou, to máš recht, fajn.
2: Ale koupíme bečku a dáme si pivo ještě. Poslední víkend má být hezky, jsem
1: a
2: slyšela.
1: To je nápad.
2: Když to jsou peníze navíc, tak...
1: Jaká značka u vás vede?
2: U nás Koníček.
1: Koníček, to
2: jsme
1: je...
2: Sousedé.
1: To je nějaká desítečka, no co to je?
2: Oni jsou různé, oni jsou... My máme radí 14 grošáka.
1: No, no.
2: A to musíme menší množství. A nebo potom 11 vraníka, ten je taky dobrý.
1: Prokládanou hranáckou.
2: No, tak to už ne, to už... Ale celý den si dáváme třeba to pivko, jo, že...
1: No, to je krásné. Vidíte to, jak vy se tam naprajskeváte?
2: No,
1: si to umíte
2: na Pražské ne.
1: Skoro.
2: Já jsem Fridečka.
1: Takže jo, takže Jani. Takže, velká gratulace ještě jednou, kdy se zregistrovala na našem webu.
2: Děkuji moc, asi 3. den, jak začala soutěž.
1: Nádhera, takže můžeme všem doporučit. Z promo oddělení se ti ozvou, co a jak, kde poslat penízky, navíc ještě harem s karem. Komu pošleme?
2: Všem posluchačům a ať se dovoláš. I ostatním, kteří čekají.
1: Fajn, vy si tam holky pošmákněte na té kyselici.
2: Děkujem.
1: A užijte si těch 1000 korun.
2: Ty taky už, na svíčkové.
1: Tak jo, díky,
2: taky,
1: čau.
2: Díky, ahoj.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz Zlatá věta rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádio Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na Rádio Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz Čas rok.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Pro všechny milovníky pěnivého moku mám velmi dobrou zprávu. Zítra se budeme společně s Tomášem v Ostrém budíčku věnovat Oktoberfestu, který právě odstartoval. Na čepu bude i hromada hudebních speciálů, k tomu hodíme do placu pár tisícovek za zlatou větu, a nebo si zahrajeme o vstupenky v rámci tajného úterý. Čeká nás toho opravdu hodně? Tak buďte v 6 na značkách, ať o nic nepřijdete.
6: Ostrý budíček.

to byla partička, která si říká Harem s Karem. Velice zajímavé. Máme 4 minutky po 2:30. No a to znamená co? No, že si zahrajeme podle vás 725 331 55.

0: Alice in Chains na rádiu Čas Rock. No, můžeme se pustit do písničky na přání. Tradičně zdravíme do Krnova, koho jiného než Buddyho a taky Kokošku. No a máme tady ještě jeden pozdrav. Nazdar, zahraj prosím tě pro mého syna Matouše něco od podlahy. Díky moc, Marek und Paul a tak dále a tak dále. Je tady to opravdu hodně, takže pro vás všechny třeba Arch Enemy, protože o ty si napsal i Jirka.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Stavebniny Janí. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janí.
10: Stavebniny Janí. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
11: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
12: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: No teda, tak jsme to stihli. Budou 2 hodiny odpoledne, možná, že máte Fire on hraní šichty, když tak dejte vidět, co hodláte dělat dospoledne. A když to bude cokoliv, každopádně Rádio Čas Rock u toho bude s vámi. Jestli to tak bude opravdu, tak to nám dělá strašnou radost. Tu padlo, budou taky flexovat. A nebo mídlo. Tak, mrkneme se taky na novinku týdne Rádia Čas Rock. No a pořád pokračuje naše zlatá věta. Tak hodně štěstí ve hře, pěkné odpo.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Majepneu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
8: Stále jsou problémy v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před odbočkou na dálnici D1 se srazila 2 osobní auta. Zdržíme se taky ve Frýdku Místku v ulici Malý Koloredov. I tady bourali 2 osobáky. Nehoda 2 aut nás může zdržet i v Brně v ulici Gajdošově. Stále jsou komplikace taky na hlavním tahu Ostrava Mošnov. U Petřvaldu se srazilo osobní auto s traktorem. A se zdržením musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicemi Dlouhá a Osvoboditelů. Nefungují tu semafory a dopravu řídí policisté.
9: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré pondělní odpoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O peníze na opravu starých domů je velký zájem. Vláda schválila prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Od konce června o ni požádalo přes 2000 zájemců. Půjčit si chtějí víc než 5 miliard korun.
11: Morava aktuál.
8: V Ostravě jihu se cestující dočkají nových moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
12: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
8: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Taky ve Zlínském kraji začala fungovat záchranka. Obyvatelé díky ní můžou používat tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se tak stal 11. partnerským krajem aplikace. Fotbalová reprezentace se dnes sešla před 4 zápasy Ligy národů. Těmi odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Brokešem.

0: Novinka týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: No a je to opět tady, Zlatá věta rádia Čas Rock pokračuje směle dál. No a já se pokouším dovolat Patrikovi, jestli tam je nebo ne, to se dozvíme právě teď. Halo, halo, Honza, rádio Čas Rock.
2: Halo, halo, tady je Patrik.
1: Patriku, já tě zdravím. Tak, tušíš, proč ti volám?
2: Tuším.
1: Tak, Zlatá věta rádia Čas Rock, v ní se hraje o 1000 korun českých, budou tvojich?
2: Nebudou.
1: Jak je to možné?
2: Vůbec netuším dneska větu.
1: Ty netuší, jak, tak to mi popovídej teda.
2: No, dneska jsem nebyl v práci totiž, byl jsem darovat plazmu a dneska jsem rádio vůbec neměl puštěné, takže vůbec netuším.
1: Jo takhle, ale počkej, ty jsi byl udělat velice, velice závažnou věc, prostě daroval si a to se cení, to se omlouvá, takže nedá se nic dělat, 1000 korun půjde do dalšího kola, nevadí.
2: Marné.
1: Nevadí, přesně tak. Může se vyhrát někdy příště. A když jsme u té plazmy, tak jak často to děláš? Nebo od kdy to děláš?
2: Dělám to asi posledních 5 let.
1: Tak to se moc cení.
2: Pravidelně.
1: Tak jo, tak velké díky i za to, co se dá dělat v soutěži třeba někdy příště. Měj se krásně.
2: Taky, ahoj.
1: Tak jo, přátelé, slyšeli jste to, i tohle se někdy stává, ale to vůbec nevadí, takže zhůru na www.časrock.cz zaregistrovat se a můžete hrát o 1000 korun.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz Časrock.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
11: Nazdar všichni rockeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme zeměkouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes 5 kontinentů a 5 parádních hudebních kousků. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na obrazovce TV Rebel.

Toto byly Muse, no a na rádiu Čas Rock mám nachystané Halstone, protože o ty si napsal Radek. Tak jo, muzika je nachystaná, no a mě nezbývá, než popřát fajn poslech a pěkné odpoledne.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: O závěr hodiny se nám na rádiu Čas Rock postaral kdo jiný než mistr Udo Dirkschneider a já vám v těch následujících 60 minutách například prozradím to, jak se můžete úplně jednoduše dostat k tomu, abyste si v Metal Shopu objednali cokoliv a nedali za to ani kačku. Tak, dobré odpoledne a hodně štěstí.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Zdržíme se ve Frýdku místku v ulici Malý Koloredov, bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na Opavsku u obce Branka u Opavy na hlavním tahu Opava Nový Jičín. Tady bouralo osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Gajdošově a stále jsou komplikace ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na křižovatce s ulicemi Dlouhá a Osvoboditelů. Tady nefungují semafory, dopravu řídí policie.
8: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní odpoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná velké slučování škol, ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá hlavně na mateřské školy, ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do samostatné školky chodit třeba jenom 50 dětí.
1: Morava aktuál.
7: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
9: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
7: Fotbalisté se díky nim po 20 letech přestěhují do vlastního a uvolní tím dosavadní kabiny malým hokejistům na zimním stadionu. V Uherském Hradišti může vzniknout až 600 nových bytů. Podle územní studie by měl v budoucnu rozsáhlý areál ČSAD v Průmyslové ulici sloužit hlavně k bydlení. Budou tu ale i obchody anebo mateřská škola. Čeští volejbalisté se dnes v osmi finále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne už za hodinu. Češi do něho vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Na rádiu Čas Rok nám dozněla německá partička Kissin' Dynamite, která do našeho playlistu rozhodně patří, a kdo se k ní přidá, tak to už necháme na vás, protože jsme pro vás spustili test našeho playlistu. Ten nabízí 60 krátkých ukázek, ke kterým se máte možnost vyjádřit, jak se vám líbí, anebo k ním můžete jednoduše přiřadit palec dolů. My podle toho vašeho výběru tu či onu skladbu zařadíme do vysílání a ještě navíc vás za to odměníme. Každý z vás, kdo se totiž do toho zapojí, bude automaticky vložen do slosování o poukázku do Metal Shopu, a to si myslím nezní vůbec špatně. Co říkáte? Tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu nabídnu Insanii anebo Chip Trick. Tady jsou. Yes.

0: Toto byla brněnská Insania, která se už příští měsíc, konkrétně 30. října, vytáhne z Brusu novou deskou. Ta ponese název Noé Noé a venku je s ní už v pořadí třetí single, který chlapy doplnili i zajímavým videoklipem. Toto jejich dílo bude k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu a nebo na klasické kazetě. 12 skladeb, u kterých se rozhodně fanoušci nebudou nudit, a jestli byste tuto partičku chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost. 9. října začíná jejich podzimní koncertní štace, během které se 19. listopadu zastaví i v ostravském baráku. No, ale dneska máme 21. září a my na rádiu Čas Rok popojedem s Avenged Sevenfold anebo s Kang & Ansei, kteří dostanou prostor za malou chvíli. Dobré odpoledne, přátelé.
1: Rádio Čas Rok. Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Časrok.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
9: Pro všechny milovníky pěnivého moku mám velmi dobrou zprávu. Zítra se budeme společně s Tomášem v Ostrém budíčku věnovat Oktoberfestu, který právě odstartoval. Na čepu bude i hromada hudebních speciálů, k tomu hodíme do placu pár tisícovek za zlatou větu, anebo si zahrajeme o vstupenky v rámci tajného úterý. Čeká nás toho opravdu hodně? Tak buďte v 6 na značkách, ať o nic nepřijdete.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ive.

Ladíte rádio Čas rok, pojďme na písničku na přání. Zdar Honzi, co tak Olympik pro Libora, který se na dvorku trápí se dřevem. Tak jo, ať se dílo daří a pozor na úrazy.

0: Rok. Rokové křeslo.
1: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
0: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rok.
2: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
0: Čas Rok. Čas Rok.
3: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
9: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
10: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
11: Už dál nemusíš hledat.
12: Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
11: Žádné kompromisy, žádné hranice.
12: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
13: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
14: Rádio Čas Rok.

0: Ať chceme nebo ne, více nám toho do této hodiny opravdu nevejde, ale nehažte flintu do žita, rokeři, protože budeme pokračovat a podíváme se třeba za horký žeslíže, anebo vám nabídnu něco docela zajímavého. Tak si na to počkejte a já vám přeju dobré pondělní odpoledne.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
4: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Friedlandu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Nehoda se stala v Ostravě v ulici U stadionu, bourala dvě osobní auta. Vážná bouračka je taky u mostu u Jablunkova na hlavním tahu na Slovensko. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v obci Branka u Opavy na trase Opava Nový Čín. I tady je dopravní problém. Stále jsou komplikace ve Frýdku Místku v ulici Malý Kolhredov, kde bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Brně v ulici Gajdošově. V Brně pozor taky na křižovatce ulice Nádražní Hybešova. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. A do třetice Brno křižovatka ulic Křenová Masná, tady bourala dvě osobní auta.
3: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tisíce lidí dnes řešili problémy s internetem od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale taky v domácnostech. Komplikace podle televize a TV Plus způsobily výkopové práce. Největší výpadek byl v Praze a Brně.
5: Morava aktuál.
2: O lesní školu v Ostravě je obrovský zájem. Hned po spuštění rezervačního systému byla její kapacita na celý rok zaplněná. Největší zájem je o ekologickou výuku. Ta nabízí poznávání zákonitostí lesního ekosystému zážitkově a přímo v terénu. Kroměříž chystá stavbu nového rondelu na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě, ve kterém úseku to už nám prozradil místostarosta Jan Hebner.
6: Výstavba kruhového objezdu vlastně u Kolflandu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli řešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési bezpečné situace. Na tom projektu kruhového objezdu pracujeme něco přes rok. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, děti by po novém objezdu mohli jezdit zhruba za dva roky. Fotbalová reprezentace se dnes sešla před čtyřmi zápasy Ligy národů. Těmi odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

9. října to je datum, kdy Horkýže Slíže ve Valašských Kloboucích odstartují turné ke své aktuální desce A čarovné slovíčko. Mají v plánu objet celkem 18 českých a slovenských měst, mezi kterými je na 29. října zabukovaná Ostrava a o den později Dolní Benešov. Všechny zastávky jsou dopodrobna rozepsány na jejich oficiálním webu, takže jestli jste fanoušky této veselé partičky, máte se určitě na co těšit. Tak jako my na další muziku, o kterou se na rádiu Čas Rock postarají Paparouč s Republikou. Jdeme na ně.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které, jak už jste si asi všimli, pro vás spustilo z brusu nový web. Ten nabízí celou řadu velice zajímavých odkazů, jako třeba e-shop pohodiak.cz, ve kterém se můžete oháknout od hlavy až k patě. Narazíte tam na skvělé fotky. Pokud vám něco z našeho vysílání uniklo, je tam taky připravený playlist toho, co hrálo, a další vychytávky. Ale taky tam jsou pro vás velice oblíbené podcasty s názvem Pod povrchem, ve kterých si povídáme s velice zajímavými hosty. Těch je tam opravdu hodně, kdybych je měl všechny jmenovat, tak jsme tady do večera, ale nejsme diskuzní kroužek, ale pravé rockové rádio, a podle toho to taky bude v těch následujících minutách vypadat, protože si dáme Traktor anebo taky Whitesnake. Tak fajn poslech.
1: Rádio Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Na rádiu Čas rok nám doznel traktor a já teď dám ve vysílání prostor právě vám. 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Alice in Chains jsme se na rádiu Čas rok dostali k písničce na přání, o kterou si napsal Zbyněk, který by chtěl Dogu poslat všem, kteří se ještě těší na výjížďky na svém stroji. Tak jo?

0: Rock.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: milujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Majerpneu.cz a jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Ať chceme nebo ne, je tady závěr hodiny a před námi je na rádiu Čas Rok dalších 60 minut, ve kterých se podíváme jak do kalendáře, tak na jeden neuvěřitelný výkon. Pokud by vás zajímalo na jaký, tak zůstaňte s námi. Pěkné odpoledne.
1: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
2: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: V Ostravě musíme s komplikacemi počítat v ulici U stadionu, bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu Střince na Slovensko u obce Mosty u Jablunkova. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Záchranáři teď zasahují v Brně na křižovatce ulice Nádražní a Hybešova. Boural tady cyklista, nehoda je bohužel se zraněním. V Brně pozor taky na křižovatce ulic Křenová Masná, tady se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala taky na Břeclavsku u obce Starovičky na výjezdu na Podiví. Na staré cestě tady bourala dvě osobní auta, i tady jsou na místě záchranáři a velké problémy jsou taky v obci Otnice na Vyškovsku v ulici Milešovské, tady boural autobus s osobním autem.
3: Rádio Čas Rock. Právě.
2: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná pravé podzimní počasí, teploty přes den klesají hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky, do toho i zaprší. Víkend ale přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupni.
4: Morava aktuálně.
2: Areál letiště v Mošnově o víkendu navštívilo na 150 tisíc lidí. Návštěvnost dnu na to tak byla zhruba stejná jako loni. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představily se na ní armádní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
5: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojující ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
2: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu pražským zápasem proti Švédsku. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje Eurohockey Tour, bude i premiérou nového týmu vedeného hlavním trenérem Zdeníkem Motákem. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu, pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

zesil terepráky a našafte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

21. září a v tento den roku 62 měl premiéru film Karla Zemana s názvem Baron Prášil, ve kterém si hlavní roli střihl Miloš Kopecký. Svátek má Matouš a narozeniny slaví například herečka Daniela Kolářová anebo Václav Malý. No a nesmíme zapomenout ani na amerického kytaristu Dona Feldera, který slaví 79 let. Tento borec

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a s tím dnešním 21. zářijovým dnem je spojena ještě jedna velice zajímavá událost, a to z roku 1997, kdy na Staroměstské náměstí dorazil na svém kole Víťa Dostál, který na něm objel, představte si, celý svět. No a teď slovo do pranice, rokeři. Jak jste na tom vy a velocipéd? Taky rádi šlápnete do pedálu, anebo si pomáháte pěkně elektromotorem? Náš WhatsApp je vám plně k dispozici, tak se do toho můžete v klidu pustit a já vám za odměnu nabídnu Twisted Sister, Pretty Maids a další. Tak vydrž prťka, vydrž.
1: Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
11: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
12: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
13: Nazdar všichni rokeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme zeměkouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes pět kontinentů a pět parádních hudebních kousků. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock. O hodinku později na obrazovce TV Rebel.

Vy jste cister, jsme se na rádiu Čas rok dostali k písničce Na přání. Čau, skvělé rádio, mohl bych poprosit o Halloween, bude to pro všechny, kteří si užívají odpoledne ve vaší společnosti. No, tak to nás moc a moc těší. Díky.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě.

0: Pro všechny milovníky pěnivého moku mám velmi dobrou zprávu. Zítra se budeme společně s Tomášem v Ostrém Budíčku věnovat Oktoberfestu, který právě odstartoval. Na čepu bude i hromada hudebních speciálů, k tomu hodíme do placu pár tisícovek za zlatou větu, anebo si zahrajeme o vstupenky v rámci tajného úterý. Čeká nás toho opravdu hodně? Tak buďte v 6 na značkách, ať o nic nepřijdete.
1: Ostrý Budíček.

0: Je tady konec hodiny, ale to vůbec nevadí, protože my se v té další na rádiu Čas rok dozvíme znění z Brusu nové zlaté věty na zítřejší den, kdy se opět bude v našem vysílání hrát o skvělé peníze a taky nás čeká novinka týdne. Tak, dobrý večer.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v ulici U Stadionu, kde bourala dvě osobní auta. Záchranáři zasahují v Brně na křižovatce ulice Nádražní Hybešova. Boural tady cyklista. Vážná nehoda se stala taky na Břeclavsku na trase Starovičky Podivín na Staré cestě. Tady bourala dvě osobní auta, i tady zasahují záchranáři. S komplikacemi musíme počítat i na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni 32. kilometru stojí odstavená motorka a problémy jsou i v obci Otnice na Vyškově. V ulici Milešovské, kde se srazil autobus s osobním autem.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná velké slučování škol. Ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá hlavně na mateřské školy. Ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do samostatné školky chodit třeba jenom 50 dětí.
6: Morava aktuál.
4: V Ostravě jihu se cestující dočkají moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
7: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 kilometrů za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
4: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Taky ve Zlínském kraji začala fungovat záchranka. Obyvatelé díky ní můžou používat tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Východní Morava se tak stala 11. partnerským krajem aplikace. Fotbalistům Olomouce pravděpodobně delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivak. Chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní, teď už podvečer s Hanzem Prokešem.

0: Začal nám nový pracovní týden a to znamená, že během následujících 7 dnů budeme ve vysílání Rádia Čas Rok slýchávat tradiční novinku. Tu tentokrát vybírala naše Vrána, tak si ji dáme.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát, tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla, a ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Zlatá věta Rádia Čas Rock byla i dneska hodně štědrá a jestli tomu bude i zítra tak to se teprve uvidí. Každopádně k tomu, abyste se mohli stát majiteli 1000 korun, je nutné se na našem webu do této soutěže zaregistrovat a znát tu aktuální výherní větu, která má na zítřejší den toto znění. Rokem ku zdraví, hlukem ku slávě. Zopakuji. Rokem ku zdraví, hlukem ku slávě. Tak si to někde poznačte a já vám popřeju co jiného než hodně štěstí.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dan-

0: www.rock.cz.
1: Časrok.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
5: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah.
3: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Nazdar všichni rokeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme země kouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes 5 kontinentů a 5 parádních hudebních kousků. Naše putování po kontinentech začneme v jižní Africe. Z této části planety pochází sítr, konkrétně z Pretorie. Počátky byly ještě pod názvem Saron Gas, ale po podepsání první smlouvy se to změnilo na dnes známý název. Ono jim tenkrát bylo doporučeno, aby změnili svůj název, protože ten původní až moc připomínal nebezpečnou sloučeninu sarin. Jinak úspěch kapely byl jedinečný, protože tento kontinent spíše přeje jiným hudebním stylům.

Z jižní Afriky se přesuneme do severní Ameriky. Ano, tady byl velký výběr kapel a hudebníků. A já jsem se nakonec rozhodl pro Blink-182. A to ze dvou důvodů. Jednak jejich hudební styl a prezentace tak nějak Americe patří. Punk rock, skateboardy, Kalifornie. Ale ten druhý důvod je ten, že už příští rok by se pánové měli vrátit na území České republiky. Snad to všechno klapne. Minimálně muzika od nich v tomto rok speciálu. Ano.

Já jsem vždycky moc rád, když vám v rok speciálu můžu nabídnout něco jiného, nějakou takzvanou exotiku. A ta následující kapela, tak ta podle mě všechny tyto věci splňuje. Protože pochází z Nového Zélandu, nese název Shepherd's Reign, tedy v překladu pastýřská vláda. Kapela do své muziky zamíchala svou kulturu a zpívají v samojštině. A to je právě ta exotika, která baví fanoušky po celém světě. Zatím vydali dvě desky a my si dáme ukázku.

Jsme zpátky v Rock Speciálu, kde dnes navštěvujeme kontinenty a míříme k tomu domácímu, takže Evropa. Bude to Česko? Skandinávie? Nebo něco z jihu? Nic z toho. Zamíříme do Německa. Já jsem si totiž řekl, že tu angličtinu a samojštinu můžeme proložit i germánským jazykem. A proč si taky nedat trochu toho punku z raných devadesátek? Nabízím formaci Die Ärzte, no a pak si na závěr dáme Japonsko.

Aktuální rok speciál je na svém konci, ale ještě jedna píseň se vleze. Dneska cestujeme po kontinentech a když tak nad tím přemýšlím, tak přeskakujeme taky i hudební žánry. Měli jsme tady groove, punk rock, čistý punk a teď nás čeká, já vlastně ani nevím co. Styl kapely Baby Metal je pojmenován jako kawaii metal. Já to asi nebudu rozebírat. Ono, debaty mezi zastánci a odpůrci kapely jsou stále velké a mě vlastně baví být takovým pozorovatelem, protože já s tím vůbec nemám problém, znám mnohem horší záležitosti. Takže poslední dnešní kontinent Asie a poslední dnešní kapela Baby Metal. Já se loučím a uvidíme se a uslyšíme zase příští týden.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského

0: motoplace.cz.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Pro všechny milovníky pěnivého moku mám velmi dobrou zprávu. Zítra se budeme společně s Tomášem v Ostrém Budíčku věnovat Oktoberfestu, který právě odstartoval. Na Čepu bude i hromada hudebních speciálů, k tomu hodíme do placu pár tisícovek za zlatou větu, anebo si zahrajeme o vstupenky v rámci tajného úterý. Čeká nás toho opravdu hodně? Tak buďte v 6 na značkách, ať o nic nepřijdete.
1: Ostrý Budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Yuppie bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
1: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
0: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
1: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Moje.cz. A jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovat.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Black cotton moans when he's burning with a fever. A stray dog howls.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme?

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.